Nie som videla nič tak pozaná, tu byla domačica i poďu prídej krádla celú. Zjela povečej i kukuruzi, pasulji, to je sve okopano. Mobe bile zvane, dolazili svi, kupili seno, kosili livade. Želo se, pevalo se, bilo mnogo lepo.